az mi už nevěru, nevěru, ale ne tady jsi. Falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru, falk, nevěru